Nedom je peč mienšino pojednačich a jako prinie zladujeme vročo, to zajšło tydzienia na nikotre povestček, iž mijachme serbskim rozvosu. V Voklecach zašulubieše zajšło pondželu prinia stacija zadkula Bič Tore 26 a 20, mústvo Dživia Miešinca, vokovo Manuela Šolte je dobyvo. Doromady 18 mústvo bie 4 štaflach rauo, viac hač 200 posta ľudí bie na športnišťo přišvo. Viacore desatky rajorio a tež přiladovario je si zdobom triko zdrasčivo, to bieše mienujúce moto pri nie stácie v Voklecach. Ako přichodné naredže sú juce Ralbičenio, tam je moto stácie 19.90 leta, tu iš poješť a runočasne tiež pokiv za jucíši večo. Jenož nekotre kilometre od Voklec dalene je so pundželu večer tež vulky jubilej svečil, kralec zarodnístvo ve Vudvorju je svoje postaletné obstače osvečilo. Kaž rekne mejčelka zavoda Kerstin Krolova, sú leca do Talderie naletné a letné kvitky předali, tež kvasu sú leca zase viace vôtovali, hač loni hišče, tak mištoka floristiky Klaudia Lochova. V útoru večer je so gmenská rada Bušicach skáčovava a jednovúzne obsamknúva bydlenské domy ve Vitruským sydlišču předač. Tute je tedyša šamotonia, konc postatých let, vo sebe za svojich dživačerio natvariva, Vitruské bloky ze 125 bydleniami chce netko investor z Badensko-Württembergskie kúpič. Za vobydlerio samoch pak, tak viesnanosta stany ryčo, so přesto ničo nezmení. Štvrtkráno rozprávame vám, zo je situácia suchotydla najebač spadkov z počatk týdženia budovským okresu dále přivúcená. Vo sebe malé riečky, haty a spiaté jezory pokazajú jasné deficity. A tohle pvačí za budovský okres dále zakaz vodu s technickými zriedkami z ryky abo hatačerač. Při přenženiach roža pokuty hanč do posta 1000 euro, ryka ve ústavkách okresa. Tu iš dále do piatka, to bie jedna z našich povestčov, zo podpiruje Spichovanské tovarstvo Serbského muzea, Serbský muzej vodnetka s popriancami z Poučnice. Kajž tovarstvo zdžili, sú si dali tam fabrice popriance ze serbským a nemským postrovom Sotovič. S dobom sú je serbských barbách popisač dali. Tute popriancové jeko, jako svodky postrov, je netko Serbském muzeu s malým symbolickým dobytkom na dobro muzea napředajn. A včera večer bie Krušťan jednoče Abibul Serbsko gymnázia Budešin po takým kunstšulského časa za maturanto, ale včera ráno zladovachme hižo raz na nové přichodné šulské leto, dokud sú za piate letníky na serbských dále vedúcoch šulách v budeským a zorejským okresu netko líčbe jasné. Na serbské vyššej šuli Budešin je zmeja 20 dječi jednej riadoni a s tým 10 menia členi, na serbském gymnáziu Budešin a na vyšších šulách Kulovie, Voklecach a Radvorju sú líčby šulorju to runia votebírali, pšiušim pak zmeja na gymnáziu Cí a na vyšších šulách stajne 2,5 letníkaj. Stupava je líčba šulorju pono tomu Ralbicach vo 7, tu iš vuknie přichodne 27 dječi jednej riadoni. Najväčší prírost za nový piatelitník maja ze 17 na serbské vyššej šuli Slepom, tam vukne od nového šulského leta cia 60 dječí v cioch jaduniach. Tak daleko po takým krótky přelad povestčo týdženia, dalšie potom najaktuálnejšie novostky, za niče vizo zasojúce ráno pola nás.

Hej, netko je čas a dženca je 21. smažnika, to rika letni zaurod svonca, po takým zomerzon vendenjem se prajene, to rika oficiálne najdlejší džen leta dženca je. Svonca čini nad hodžinu a popšie nám viace hač 16 hodžinu svetva a astronomisce započne so s dženznišem dňom tiež lečo. Předsod rie so vero potom nima, ale tiež ladame netko na viesčenia za přichodný týdžen, to dere trichy. Před nekak hodžinu Peč dona pojednačich bie vokom mik zaurota svunca docpiete a haj, voc nitka bywa jadny teoretisce za so kruče, ale žana panika cevu kvílu hišče zvostanu večore dosť doje, drika dosť kvíle za lot, grilovanie, kupanie, jezo, rajkanie vonka a tuteriane začuče, zo so večer prostče skončič nohce.

0: was specjalne.
1: Ze swoim tołašom angelom, kiž podpěra dude ze s rytmusom bubona, hudži Georg Orlin v duetče Zunža na svoji džurie gajdže. Instrument, a to je vážne rec, je se obše dvěma letomaj přiuzalo do kulturného herbstva UNESCO. Zviacač cíceči čvonami je z regiona Doudleby dojev jeho český súbor písni a tancu. Krištof Makovec je folklorista se sčivom a dušu a kajž mi dále povieda, nemôže si ničo druhého predstajíč. Vo sebe hode je tež na svoje dude, kýž je si ze slipového dreva sam tváriu. Rozkvadže zovobstej ze skože kozy a zdviju piščavku za základný zvuk a melodiu.
2: To je kozička tady, vidíme hlavu, ale tady vidíme beránka, aby to bylo takový hřejivý a pěkný, no. A máme jeden huk tady, to je harmonická píšťala, ta hraje jeden tón. Jo. A tady máme melodickou píšťalu, no.
3: A jak dlouho ty již hraješ, ty dude?
2: 10 let.
3: A od koho si to navuknul?
2: Od svého dědečka.
3: A je on to ty štváriu, abo od koho ty to máš?
2: To jsem vyráběl sám.
3: Jak dlouho se to tváriu?
2: Měsíc zhruba.
3: Můžeš raz zahudit, když to klinčí?
2: Můžeme zahrát. No musí být technika, to je hrozně těžký. Mm-hmm. Tam se vlastně musí vyrovnávat ten tlak, kdy se tady dmíchá tím měchem a pak to jde do toho vaku a člověk musí tak jako, aby měl rovný, krásný tón.

0: Sečí šelakými obrazami sčedrie nietko skomdžili, ale hač do navečora v pečich je hišče písané dudakové program připovedžené. Tež ze smerdžičanskej riovanskej skupinu napšikvat, abo tež ze hosčičelemi dudakového festivala, ze slepjanským folklórnym ansamblom. A vo čilne derimiče postaraja so napšikvat čvonojo tovarstva Nepilic dvo. Povida Gertrud Hermašova.
1: Na dženca máme ješi Lenovi Vuli, a Tvarok a Kulki. A potom je nieco nové, to je Piecona Skiba, ze Butru a Knobelom mazana, a potom Tvaroš gori a kus cibulové ringi. To máme tež náš prampane král. A to derie svoji.
0: Šitke zmysve sú tu iš derie zastarane. Tak môžu jenoš po Honjovač si na 10. Międzynarodny dudakový festival do slepo doječ.

0: Skupina Wulmonos chce spiewać jež ta svetva voda beži a my podamy sa netko tam, čiž dobi to kulojte do štyriroškojteho. Včera noce běše druhá hra Nímskeje podľa svetových mistrovstv kopajnce v Mexiku, USA a Kanadže. V kanadijském Toronče sú na koncu Nímce z 2-1 po zastatku dobili. A to přečivo Svonovinovému Příbrjohy Nímce Elfenbeinküste. Serbský koper, rajer serbského mústva a niedeši kapitán Ralbičano Peter Domaška je si tiež tú hru za nás vobladal a ju takhle zima.
1: Hi, jen du bist das braune Preitsch, da bitte Wojciech oder Czeskara, der afrikanske Muster, das so der Jara dere Gruppe zu Reihe, jen wie dieser so schirbe europske, also in Hukubane oder europske Reihe, ha Nimska näher der Kriti der Rüb Schischwa, susto potom Stopnoali, ha le, der Naiwajischi Dipkebe der Uminene, der Ziehumene, wot Nagelsmanna, der gestoßte das in der Gewijau, so der no Impulse Sadich Muli, ha unterf Jan Najlipschi Nimski, Nadwirokatrisch w Bundesliga-Reihe, ha hun jet tak simno kräne, Prederotto, hat das in plötzlich durch, rote Wiedergass und am Zwertne, also sie haben Kontakt um, wollte ich sagen, ne. Der nasche Hulka ist nicht. Ha, potem sind die Video, so, wir mussten wir trichen, so, mussten wir in Zug, ha, so kuschel, war, boge, so, Schlotterbeck, als Kirche, das Ranio, hat die Tschechkos Ranio, ha, da muss ich mir glatschen, wo ich auch entschieden.
0: Hej, du hast, sme čepotali skoro hač do koncare, a potom by vyskanie vulke a dopredka zladu jo, kotre voznama čerauše dobyče za mústvo?
1: Hej, one su štaflu dubili, su vietšče v 16. finálu, raja tam nitko na jedno cičo, z hinaši skupinu. Bohužel je vúlo sa ono tak udalo, když šo normálne, že ono raja v 8. finálu na Francúzsku, ha, tam bude jen pon vidieť, kak tun stav jo. Vážne jo, nieke, zase doke sú one skupinu dobili, šírny rým na Ekvador, môže na to viezo, Nagelsmann, ľudí, ráčičač, ktorý šiak neraja, to je za mústvo, cúk, ešte môj dobre, to môže kúži, je môj ráč, ja vo sebe musím na Baumana, ktorý už bude zavešť o rotách stač, posledný rým. A pone to je za cúk, mústvo ja radere.
0: Přichodná rá Nímskeje je potom Štvorsk a potom dže dále do K.O.K.U. a za to je Nímska, kajž prajene hižo kvalifikovaná. Peter Domaška je najprv raz optimistický a je ešte přidal, že je Nímska leca pri svetových mistrovstvách viace rotu celiva, hač zajšve maj romadže. Snano je to tiež dobre znamio.

rozvrstume, pozval je mikrofon, ja všimni mám, to mi ja šitko povedam. Bužno lada strauništa, z kabiny čanu ho

0: to, co bola vás hýba. Nádejomne nic je než čisto. Du, co bola vás veľsú, gmenie, vosadze a vo dohastuje sviči.
1: My sme rádi z vôľky žicu a mikrofónom podľa. Sčelče nám prošu svoje termíny.
2: Celé praktisce vypadá to tak, že namakáče naše app MDR Serbia v odkaz, sčelče nám svoje termíny, klikče na modré pokvađené svočko Dule, potom močinu sa kontaktný formulár, podobne kajž znaječe Jons Nano z našho gratulacijského formulára a tam potom informácie k zariadovaniu abo termíny podače a potom vieme, kde sa, že što Serbach stáva.

Lubi připosłuchajo, lubi sotry, lubi bratce we knězu. Drude je woprawdzie ciężko słowa Ewangelia za siebie się przywzać. Można, za czy runie nie narycza, znano czy niesmiennie użadaja, albo czy szybowy posmiuk do mięzwoczak uzwaja, kajż mi dżęsniejsze słowa, wasze włosy na łowie są szitkie zliczone. Bych mu rec, sem hižo lepše žorte svišal, ale vim tež za tutimi slovami ci hinaša vuboka virnost. Bo, kojždoho z nas znaje. Cile. Lepe znano, hač sami sebe znajeme. Popravom nihtu netrebao sa slovam dživač, kojžde mou vuprajenje jara dere za sebe přiuzač, pretož što z nas dreje hižo raz svoje vose ličiu. Svoma se toho písma chceža nas docpieč ve vúbine duše a činia to tež. Človek však beráčo nešto škúli zakryte vostaju, tola Bo znaje našu útrobu. Psalm 119 či praji, hač sejdu abo steju, ty vám nevieš. Ze zdala znaješ moje mysle. Hač kodžu abu steju, ty by je to znate. Vo všetkých mojich pučach se informované. Hišče mi svovo na jazyku neleží, hižo ty jo znaješ. Ve pravjunu vočumaj se toho písma, tyšo vočumaj Jezusa, je pokojace, zobo takle dere a dokladne vo nás vie. Prašené vizo je, kak s tým my k tomu. Cirke je přeco zastupová telemenenie. Fakt, zo bodo našich nutrin vidí, našim strachom vobara. Sme živi v domašnosti, kotraž hinak učí. Praje so, zdžerš šo sam za sebe. Nepobeda nikomu, kak myslíš. Zčie je, zahajmujeme so, když nechtu viace vo nás vie, hače nám ľube, když nechtu samo vie, keľko tiež opačných vosov také navove nosime. Cuzi čipnosti sa radikálne vobaráme. Do tebe ničo nestará prajme. Chceme si beškýtač. Celé viesče vúčiní tiež to, džil našej osoby, so druhým nedovolíme, šo vo nás viedeč. Druhému svoju privátnosť vostahič máme na koncu tež za vúraz vopravdite je ľubosče. Potajnstvo má sa respektovať. Svojskú čipnotu máš zavúzdžič. Ale kak je to s Bohom? Hač seme abo nic, vun nás celé znaje, vun je každého z nás tvoril a do živy nás vúval. A vun dá nám byť. Tola samo před ním chceme drude si vúčeknúť, so skúvať. To však je docela vúpe pospyt, vúčitáme z psalma 119. Dokal mu čeknúť pred tvojim duchom, dokal sa skúvať pred tvojim obličom. Stúpiu li k nebiu, ty tam si. Vozmu li se k šidva rajnčoho svetva a dám sa do vúbine najvúbšoho moria, ty štám mi tvoja ruka dosčenie. Psalm vúči, pred Bohom netrebaš sa kovač. Boža vieda je runočasné zrozumenie. Boží odpolad nie je negatívny, zo by chcel, če vúskúšejo vohajm byč. Naopak. Boh chce dobrú dač skutkovač, džin vop džin. Boža ľubosť k nám je tak veľká, za nehodí sa opísať. Bo má otvorené ruce. Kojždemu napřečo, tež tomu, kýž za sebe drbí přiznať, sem docela opaky sa rozsúdžil. Přes Kristusa sa Bo samo na naše opačnosť če vyjáza, zo by nám pravý púč pokazal. Und jedna tak, zo hač runieše človek ťažko zrešil, nedá nikomu padneč do bezdna, ale do svojeje hojace je ľubosče. Zabrchme sa tola za neho rozsudili. Za jeho ľubosč.
husto je to dobro zavodžete, bojo odkryje. Když Bohu se otevrieme, môže von dobremu ke skutkonosti dopomáč. Nech dári Bo nám jemu napřečo bezstarostnosť, zoby von přes nás môj skutkovač na koncu nic jeno k našemu spomoženiu.

A netko sme novým Vúšču. Tam je Beno Zinda v útoru svoje 67. narodiny osvedčil. Domovinská skupina Bačon Haslo přeje jemu veľa zboža, krutú strovotu a ešte riadne leta krúhu svojby a přečelu. Tež domovinská skupina Pančíce Kuko gratuluje. Marian Venka mi ješe menujúce štvotk, vosnatého smážnika svoje 61. Jemu přeja všetko dobre, vosebie strovotu a vosobinské derimiče. A v Novej Vesce maja tutom konce dženia dvie národní narce. Čera mi ješe Daniela Brülova dvaja postate národnine a dženca zvečí tam Liza Hickec svoje 20. Vjesna zromanosť z Novej Vjeski a v okolnoch so přeje národninokamaj krutú strovotu a Bože žonovanie.

0: Matkula.
1: Nešto da hevak.
2: A šezno poriadne přepočení jelinic my so o to postarame. A to v Rajbicach. Tam je mjenujce přichodná stácia Bičtúru. Vysoké temperatúry, zimné napoje, vizo dobrá nalada a beachvolleyball. A to šo v stilu 1990 let. Na to a viac môžete so v Delanach veselič. A vo pro hudbu za beachparty so tiež postarame.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Nic zabiť. Jutce večo. Zadkula.

Haj je krótko do napojedny, a to bie naše ohňosábske vúsovanie dženca 21. smážnika. Tu přizamknie som nedom delňosábsky program redakcie RBB z Kočebusa. Jeli tam technicce, čo funguje, na každý pád pak so sábsky rozvoz z budešina jucerano pečí sa so přizeví. Ja som Matej Coš a přeju vám všim krásnu nedeľu.

0: RBB. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Nažijam se, až máš ho dobro miestno, chvotku, píše při sebe a zavisče dobrú launu a lušť na plnú pouterá štundu Dolnoserského radia o Jo Gregor Klim.

0: RBB, serbski program. Povijesti.
1: Stolno serbskiho recu žo pamavem zase gari. Principijelnje pozitivne su gadnošili perspektive stvrk na presježenju přirade projekta Sroka. Gledajuce na demografiske uviše ve Vužice a na to, až meni luži bužo přihože obydliš, ve to šanse su, až lidspa serbski peje dajucih stabilna vestanjo, abo zase stupa. To groni Mito Novak ved Serbskiho instituta. Pocasu, žež přece veci mamino recných dolno serbo zemrejo, dajo mjestom většu lidspu modech peje dajucih, wenn dodajo, Serbski Institut obgledujo šake faktore, ako šulske uviše, uviše projekta Zorje a uživanje rece ve familji, umenjenje až pozitivne trend se uvija, jo dobre recne planovanje. Serbske institucije, ako teke statne instance, kšie se přihože k tomu bližej vedkvosovaš, projekt Sroka ma cíl až do konca 2007 a 2006 předpovožeš kompletnu strategiju k veživinju dolno serbske rece. V posledných 3 letach jo lidspa vitaj ukniku a uknicu ve Bramborskej přiberava, to pokazujú lidspe státnego šulského amta ve Hošebuzu. Najväčšie obželenia zapisujú Krabatová šula ve Janšecach s aktuálne už 6,8%. Tuchlu obželio sa pešo na 17 žiši ve vitej úcpie ve 6 základných šulách ve Dolnej Vúžice. Na Dolnoserskom gymnázium je Jota Lidzpa pak mocne vetiberova povežia Ulrike Potak vedšulského amta zavinujú to tam filujúce ceptarie za bilingualnú úcpu. Mjazenarodne konflikte a gospodariska njewjestosć ustatkujú sa na nastajenie vej Vúžice. Jano ešte 6,6% Vúžicanarjov jo spokojom ze živením. To jo veci ako 6% menej ako před letom. Rovnocasne stupa požiel luži ako nejo spokojom ved 2,3%. Kona Vúžica jo veci skeptiska na přeživo přichodoju ako Dolna Vúžica. To sú šikne lidspe aktuálnego vúžickego monitora, ako jo se ten týždeň vezjavil. Přicene sú situácia na živove marku, drogotne myta a vectu vedugla. Ten obgleda všetci veci ľuži ako kritický. Jano Češina maje nadali zapšauje ve Vúžice. Modo dorosčone mogu nento ešte lašte susedne kraj zeznaš ze železnicu. Nimska a Pelska obej stajajú tej 3,000 přijašelských pasov k dispozícii. To sa stanio ke 5,000 jubiliu dokrona za Nimsko-Pelske susedstvo. Speciálne tak gronione interrailové pasy mierie sa na mode dorosčone ve starstve ved 18,7 a 2,000 let a zmežnijú jim susedne kraj Vetekšiš a Vecobinske pešigy Pödvimíš. A to na klimu tyju zu vážňu. S tým pasom mogu na 7 flexibilných drogovajnských dňach termotnie ješ do susedného kraja, byš tam duce a se rošiš domoj. Vec reži septembra budu pase rostavaš a veni budu pášeš ved novembra až do oktobra příduciko leta. Dajšne informácie v internete pet freundschaftspass.de. A my glídame krotko ešte do Českej, žež ten týždeň jo žváva kritiky biežava přes kraj nastupajúce skrocenio českého rozkvosa. Média a zastupníky z politiky sú mecne kritizirovali plánované vedperanie rozkvosového přípošonka českého rozkvosa. Za to dejtej sa rozkvos a televízia direktne ze státneho etáta zapašiš, ale menej. Se skroceniami by český rozkvos zgubil 700 živových miestnú. 400 miliónov krónov by mili menej k dispozícii Janove rádiu. Ako groni viednik českého rádia René Zavoral by museli skrociš žišica, modostné programy a také regionálne témy. To by mogalo sa ustatkovať také na povieženie vo minoritách ve kraju. Program Mňaze nami je obľubované pobytovanie za všaké menšiny ako bydle ve Českej. Naše povesti te namakajú šo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zorben.
0: RBB. Serbský program. S nami do spedobnega dňa.

0: BB. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Žinca, vekrzlem zase svojego jana vapaju, máme po kalendariu zase lešojský cas a přiduce ty žen z 23. junia bužo žen svetego jana k spomnišu na jana dupjarja. Niga su teke ve Vúžice ve tom casu na vesiebne par cvišili, ten žen ve drugich regionach a krajach to až do žincašnego getuju. Martina Golašec jo se s tradíciami, vierami a přívierami ve tom casu zabierava a jo namakava naša muziku v archíve, mogu štucku, ktorá šia vienovala svieto jajnskému svieženiu.